0: nebudeš mi veriť, Benjamín, ale vždy večer, keď zatváram, hovorím si: Hrebičková, Hrebičková, dnes si už určite predala posledné kvety na svete a viac svoj kvetinový stánok neotvoríš.
1: A vy ho zasa otvoríte, pretože ráno vždy prinesieme nové. A

0: poslední kreditok mi to, vítězstvo je naše. Novou cestu k ukráse, Flora progres našel.
1: Toto jsem ještě nezažila. Oni idú. Cest je krásne kvitnúci záhony.
2: Nedívajte sa tam.
1: To nie je možné, ľudia. Veď tie kvety žijú.